0: Po dobrem pasulju se daleč voha. Radio je na rok, 100% rok.
1: Unter blieben glasen globen.